0: baš prvi. '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje večeras. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte večeras. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.